0: letos ste na Raubar komandi doživeli vse, za kar ste plačali vstopno vinjeto, je tako?
1: No, bili smo tam, vse se to zbremzalo.
0: Ja, obisk, ne.
1: Ale recite mi, proč to mašinke ne delaju?
0: Kako?
1: My sme mysleli, to tam všechne brblí, kopa rintuje, ale je to ne tak.
0: Kako da ne?
1: Je to bolo všechne skup 2 Valera, 4 bahry, kamionek s kasonem a 3 mužiky s lopatkou a hrablicama.
0: Je
1: to nic.
0: Jo, verjetno sú imeli ravno malico, ne?
1: Dobře, ale je to nefér. Ja. Proč se to nerabotka? Proč my stojíme a nic nemrduje? Je to nesmysel.
0: Ja, imeli ste smolo, res, ne? Verjetno je bil hydracijský premor, ali kaj?
1: No, dobře, recte mi.
0: Ja, prosím.
1: My sme nasluchali, kak by tu mohli vidieť Darth Vadera.
0: Prosím, kako? Koga?
1: No, Darth Vader, vojna zvezdičky.
0: Tá,
1: Darth Vader.
0: Ja, ne, minister je samo otvoril nočný festival, ne?
1: Dobře, je to všechny do prdele.
0: Ahoj.
1: Ahoj, dobře, pojďme mi, ahoj, je zlaufalo. Ahoj.
0: Veronika, češka družina je pogrešala več akcije, mm-hmm. ampak vsekakor se tudi na Dars festivalu še da kaj popraviti, mm-hmm. brez voja.
2: Hvala, Jure.
0: Ja.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.